bellhilm sa an spatí prach ceach an lei se ceachta he se an mis sin níos gwlí ná a gwe lí Na a gwe lí te mana Ke ná a gwe lí te nana nana ná a gwe lí te a mis sin níos gwlí ná a gwe lí te nana Na a gwe lí te nana Ke ná a gwe lí te nana nana ná a gwe lí te

bellhilm sa an spa pe prach cecht an lei Se cecht a hen Se a mis níos gwlí na a gwe Na a gwlí te na Ke na a gwlí te na Na na a gwlí te a mis níos gwlí na a gwlí te na Na a gwlí te na Ke na a gwlí te na Na na a gwlí te